0: Rečni kručik srpskim rozhlasom.
1: Agenca z dr. Anjo Pohončovej.
2: Nedavno bych svět k diskusie, hač má pravý rikač vedenie po vústajence abo vodenie po vústajence. V obi formie ste v textach vopsvědčený. Ale zdá so, so zajšvých letach přibíraja příklady typa vodenie po vústajence. Jedna so tule vo verbaj pohyba, jesť a vodič. S verbom vodič opisujú jednanie do viacerých smírov, abo bez jasného smíra. Napríklad, po pravých púčach mi vodí svojho menadla. Pono tomu užívame verb viesť, tyžde vo jednanie, ktorýž je usmírené na viesty smír. Skôde viedú do pince. Tyžtež jasnú miestnosť, tyž na koncu dunčcu nepodávam, užívam verb viesť, však môže tiež tuto jednanie na veste smier usmierené byť. Tohodla je celé normálne, tež praju, so vund konia za vúzdu viedeše, abo so nichtu turistu po mieste viede, abo ich na vedenie po vústajence přeprose. Porno tomu začúvam příklady, kajž vodenie po vústajence ako hyperkorektné a trochu nezvučené. Ale šojne, hač netko nikoho po Serbskim muzeju vodíme abo vedíme, vážne tohle je, co so zajímcem ľubí a jich púč ešte raz k nám do sebo vedie.
3: A zo nikoho za nos nevodíme.
1: To byše dr. Anja Pohončová. 5 hodine na 20.

0: je na po šestřich.
1: Srpski rozvoz. Povjestře. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobro ranje. Korunja svjato Jana Kamjencu so přichodži bule na starych ľudži v usmiri. Za to rozširja a zesilnja tam geriatriju, nutskonu a paliativnu medicinu. S tym pak je tiež zviazane jasne vúznače ke koruni, praje lekarski direktor dr. Christoph Bittner.
3: Vednistvo, trojka jednačel, vopsidžer, še jasne za korunu steja. My sme tež v písomnym kontakte se s mistčanostu Kamjenca a se s krajnym radu knjezom Vyčazom a te vobejo so jasne za korunu staja a so uznaja k tomu.
2: Za švetu dženje so budyskim v okresnym semiku analýza predstajiva, pokotriž ma Kamjenska korunia lidma v uznam za strohotnické zastaranie regionie. Vednictvo korunie tole jasne odpokazuje. Zaplanované kružné vopkat při mosče Mira a Lauských rýbiach v Budyšine započnú tutun týdžin dživač. Kež miesto na naprašovanie zdžili zvotora ja najprede ščine nutskunem dželu kieže, kiž neposredne při kšižovaní šustí. Vo 3. oktobra týdža vonka rušty staječ a potom tvarenie dospunie zvotorač. Ižo 18. decembra chce miesto dživa zakončené meč, potom sú dalšie kroky za vútvor kružného vopkada predvíčané, kýž chce život nalieča 2028 započeť tvárič. Zakletuši Mezinárodný folklórny festival Vúžica je sa nímale 33 skupinu přizivivo. Zajím na vústupe ve Vúžicu maja miestru im cúky z Koreje, Puerto Rica a Arménijskeje, tak rikaše čera na vúbjoku festivala. V odbie 4 dňovského svíđenia je plánovaný kajš zajšvy. Přivšim pak vúbjok situáciu na kultúrnym polu v obkýčbuje, kdež je džin a mene penes k dispozícii, tak Katarína Jokova, jedna předsedka vúbjoka. Prostvy vo spíšovanie festivala sú stajené, přizvolené pak penese ište nisú. Kurova Akademia Budyského Rotariového kluba hotuje so se zakončacimi probami na svoj beneficný koncert, kýž bude nedželu popodňu Michalský cirkvi Budyšinje. Kež praje vône zamovite Friedemann Böhme, vobdželi so na nej doromady peča posta spivariu a spivaku. Koncertče zmeja tiež peč solistu, serbska solistka je Maria Unčova. Kôr převodža orkestr serbského ľudového ansambla zromadne s hosčimi. Cečina spevu koncertného programa v obsi ze cyklusa počasu Kole Augusta Kocora a Andrea Zeleria. Vúnožky koncerta vinuja so na dobro svetového programa Rotariového kluba k utupeniu špinálnej mortvice. Gmina Hajštruska Hola chce nové tvarske ležonosče za domorodných předšahovacích a naurotníkov odkryč. Gminská rada je na svojom zajšvom posiedženiu předače viacorých ležonosčov na šelakých miestnách komúny v obsamknúva. Na horách, Lenie, Bluniu a dalších sach môža si zájemcu přichodžet už kešku tvárič. Aktuálne má gmina viacore tvárske ležonosče, kýž sú hižo odkryté. S tutými napravami máte so vúviče komúny podpírač a nové živienské rumy nastavač. To bych upovieště, kýž namakáče tiež na našej internetovej strane abo dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Aj od rania kúriava, když sa tá potom zmíne veľa slunca, temperatúru mes 17 a 23 stopnemi a vícik trochu přibera.
4: Što švapkrat nastupa v našej končine šodere beži, nám žane aktuálne vopkratne pokyve nepředleža, tu iš přejmoj do pojizbu do džensnejšie srede 4 po napo 6 Čeche.
1: Serbský rozvoz.

0: Radko?
1: Myslach jenoš na to, kak je vůka přeco celé dokladne dvometva. Dvo zavostaj
2: preni začiš. Von vita hosči ište před domjacimi.
1: Ona usta praješe.
3: Hej, kotre dopomnenki za Lu a Daniela takhle přehoduja. Tam džeš bydli moj reka z Buchora Mirčina Venka, kotra smije netko svoju prapremieru tuto nedželu 1. oktobra. Dupala nas programe Serbsko rozvosa.

Symbolisk prenisaro za noe forum vedena lauskich rebiach. Je dženca, a to poponju byl knaci, štuš chce tam snač podla byč, dženca byl knaci. Dženca zinže so tiež kmenská ráda, a to ve Minakale kmenská ráda rádvo, a tiež Trebinska so zetka ve dome toarstvu, džoviat na čo hodžinách, nimo toho potom ľudce zmeja ve Dživinie, to reka Dživinska kmenská ráda zmeje svoje posiedženie, a to večo sedmých prezúce. Jutze potekim reka v Ralbičanske vše šuli na pohovanske mestne auto start. A tute zaredovanje meri so na šulaku a šuleru aj starších od 7 do 12 letnika z bližšie vokoline. Tuči zmeja skladnosť so pola mnoho zastupériu v regionálnych závodach a institúciách kajštiš pola pohovanského poradovania v pohovanských možnostčach a perspektívach po zakončeniu šule informovať. Jutze potajkým, a to od dupona na po 10 do večera 6.

Hajde bych ho hýžara stúlis krotka, Anna Pekinget, Tomáš Krauža a sovie Mirčina Vetzlicha poprom kúž, da Serbúk a kúž, že Serb znaje. Dobrá nepšiejeme z Budesko studia. Vítajte k nám, Renězo, Serbský rozvoz z nami sluchače.

0: Polícia z G.
1: Pondželu popodňuje voľďo nakladného auta mez Bočnicu a Ottendorfom zjezdna a štyri zajú a do škytnie planky prasnú, dohromady cínače polubu obškodžených škoda 5 000 €. Nazbožo so 43-letnú nie zraniu. Noce na Pondželu sú neznači nesvačanským parku by rúach pobyli rumnosti přebokali a viacore 1 000 € sobu zali. Vecna škoda 10 000 € kriminálni technikario sú sliede zavieščili a policia pat dále přepytuje. Na Hopovej Budešine je so Pondželu ráno nezbožo s mopetom a autom stalo 26-letných cyše ze svojim Honda na Bibelové namiesto odbočič, přitom převidža povšim zdaču vodžaku mopeta, 17-letná so při zražce lohce zraní, nastata škoda 6 000 €. A Radebergu je jezba 47-letnije Muri Domského skončiva, jako by je po rodovi ze svojim golfom popuču zrazu do Domského a do Murie, umienka kapšinže do korunie, škoda při auče 1 000 €.

0: Kunstlita potekim korunja sjato Jana Kamencu svojo porodu staciu Zaurie. Při tym wostanie to je wiednictwo čera hišra sapskomu rozvoju se wobkručiło, kaž runje tež v našich poješčach svišeli pšičina je niska ličba porodu. To je vizor hospodarski problem, ali ni cienoš. Za dobro lekovanje je menujce tež vista rutina trebna rozkvače lekarski direktor korunje dr. Kristof Bietner.
1: To zno odliši čas tun trend bo, za su všetce jace sa tajke ličbu žadali, za jen taka tak veľa dobitoch padov obdživač na leto, za bojen dopokazal, za jen tu kvalitu přinese. Jen viste čas je to tak bo, za jo kuža menša koruna spoto, a te najväčšie operácie činiš, napríklad pankreas a tajke vice, to si mňa všetce za vopak mil, dokýž tam ta logistika s žilami pobrachuje, ta expertíza, a v tých padoch je to jasné opronené, za jen praje to služená centrum. To ja nemám za opačné, runočasné, pak pon rika, za ma centrum, so se s tajkými vecami prvným reže zabierať, a zo maso te tamođiva to odla činič. A za to dao je pon tun zakvadne zastaranski nivo, a to smo mo pon.
0: A ja kak pak so netko přichodže ve kamencu aktualni vusmirič chceđa vo tem zoniče viac, nedom to tupala nas ve našim programje Serbsko rozvosa. Vosom, bonne posedmiche.

0: Neuem Kotzi stellet Nitterklipper Wujitze jedo drehen Napanje soje naturdischich Polacher Wukach hischtsche durchstopp Bohiba.
1: Wortschien, so Jensa Ranoretschi. A, sto, chitame Vinoina.
2: Haja, Runje, wotem, pisaja tež serbske nuine čera večo, menujce zoratario, netko je šač do posledneho voko mika, slunčne hodžine vuživaja, zo bychu šitko domkovali. V smyt čera prinidžin kukurice pobildi, tak rika vod Achima Rede z ratarskeho zavoda na horje, doromady maja 180 hektarů, pola kvoko nesvačidva a hore, a tež na polach ve vůjkých žarách, a tež vokovo votrova a javory. Achim Reda si myslí, že budu skoro cvý měsac kukuricu žněč a ju potom do nesvačidva zvozič, že bychu sezonětka tam sušili, tak písa já sábských novinách. Pošitko nesu Redži se dotaj s letušimi žněmi spokojom, tak Matias Reda dále s ječmenjom sulica jara spokojom, za to nie rypik cilitek ovunie, skajš su očakovali poriadku pak bychu žně pšence a klibové rožky. A tiež v Kruščicach biorata Ignac Vesela hišče pilnje nepležnije, pošitko nje pak teši, že na dobre vunožky zladuje, vo sebe pola pšence mjachu tajku dobru kvalitu, kajš hišče ženje. A přemalo dešča je pono tomu pola lupine k tomu vedvo, zo nesu to docpili, što su si předuzali. Haj, a kak dalších ratarskih zavodach upada, to možete si přečítat v serbskih novinách.

0: Srpski rozvoz. Povieste. V studiu Bettina Wenderotova.
1: Dobre ranie. Korunia Svätého Jana Kamiencu so přichodže bule na starych ľudí v usmieri. Za to rozširia a zesilnia tam geriatriu, nutskunu a paliatívnu medicínu. S tým pak je tiež zviazané jasné vúznače ke koruni, praje lekársky direktor dr. Christoph Bittner.
2: Vednistvo, trojka jednače, v obsiedže, še jasné za korunu steja. My sme tiež v písomnom kontakte se s miestčanostu Kamenca a se s krajným radu, knezom Vyčasom, kde vôbejo so jasné za korunu steja a so vúznaja k tomu.
1: Zajš v týdženie so budovským v okresnom semiku analýza predstavíva, po ktorýž má Kamenská korunia liedma vúznam za strôvodnícke zastaranie regionie. Vednictvo korunie tole jasne odpokazuje. Zaplánovaný kružný obchad pri mostče Míra a Lauských rýbiach v Budyšine započnú tutun týdžen dživač. Kež miesto na naprašovanie zdieľi, zvotoraja najpredušťené nutskunom dželu keže, kež neposredne pri kšižovanišu stej. Vod sreč oktobra chce ja vonka rošte staječ a potom tvárenie dospunie zvotorač. Ižo 18. decembra chce miesto dživa zakončené meč, potom sú dalšie kroky za vútvor kružného vopkada predvidžané. Za kletuši Mezinárodný folklórny festival Vúžica je sa nimale cice či skupinu přizivivo. Za im na vústupe ve Vúžice maja mestrujem cilky z Koreje, Puerto Rica a Aminiskie, tak rikaše čera na vúbjoku festivala. Vodbie 4 dňovského svedženia je plánované kajš zajšve. Přiušim pak vúbjok situáciu na kultúrnym polu v obkečbuje, kde še džena mene penes k dispozícii tak Katarína Jokova. Prostve vo spichovanie festivala sú stajené, přizvolené pak peniaze hišče nesú. Korová akadémia budovského rotariového kluba hotuje sa so se zakončacimi probami na svoj benefičný koncert, kýž bude nedelu popodňu Michalské cirkvi v Budyšine. Kež praje vône zamovitý Friedemann Böhme, obdželi sa so na nej dohromady 5,5 spivariu a spivaku. Koncertče zmier tiež 5 solistov, serbská solistka je Maria Unčova. Kôr převodža orkestr serbského ľudova ansambla zromadne s hostčimi. Cečina spivu koncertného programa v obstí ze cyklusa počasu Kole Augusta Kocora a Andrea Zeleria. Vúnožky koncerta vinuja so na dobro svetového programa Rotariového kluba k vutupeniu spinálnie mortvice nemse kinderlímu. A to bych u naše povešče, kýž namakáče tiež na internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Aj krásne skáčenie slunca, rajnša kúriava nazemská, potom vyššia vedrario slunčný deň, mes 17 a 23 stopnemi denca a přitom přibíraci vecik.
3: Stolz Wobkat nastupa, wenn nach dem Konzert der Rebeji Stirri Bonna Poasmiche, Pschemoi, Dobrujesbo, Dorjensnische, Srede.
0: Serbski Rosbus.

Radvorská gmínska rada zetka so dženca večer na posledných na vonjovej vobore Minakale Trebinska večer sedmých v domje dôrstvo v Trebinje. Dživinska gmínska rada sa potom jutce zetka a to večer sedmých prizúce a jutce potajkým Vujka Viec Hrajbičanske vyšej šuli tam reka Napo anske miestneho tu je start. Je to zaredovanie za šulaky, šulariu a starších od 7. do 12. letnika z bližšej okoline. Oni zmeja skvádnosť sopola tužto zastuperiu regionálnych závodov a institúciu, každéž pala povanského poradovania vo povanských možnostčach a perspektívach vodajče po zakončeniu šule informovač. Hej, potajkým jutce 8.10. predstají v Voklecach Benu Vauda, kýž sa vúbierne vúznaje v staviznách Vokličanskej S, abo s Vokleci svoju dokumentáciu v ambulantnej ládarni Voklecach a to bude knižka, ktorá šrika stavizne a stavizničky kúhavoku o korone Maltézu Geschichte und Geschichten um das Reckelwitzer Malteser Stift Krankenhaus. Wo naslednost v Ratterstwe bunge jutze wieder mit des Hatzato wist

za dovolu. Čenca potaj, kým započnú domske na přechodnom krúžnom vopkáče z Votorač, tam podľa ansambla, ve tvári nové však nederaz deleka při zemiu vopkot za drobné tvore zamestnené, ale na to drie viedža so voproč jenoš ešte čiara staršim je z nami dopomnič. Foglec vojba rekaše, tuta, kotra šmieše tam vopkodžik, a tuž zvosta je meno hač do dženznišeho tak menuane kšižuanišo Foglec kšižuanišo. Ale, kaž prajene, tam šak so dženca započne tiž, zaso nešto nuje, jeden nuje kapitel tu vemešče.

0: Vočin, so dženca rano reči. A to čitame v novinách.
1: Aj viacore médiá rozprávajú a tiež naši nímsci kolegovia sú včera navečo již rozprávali, že mlokárňa Sachsenmilch Leppostoffe konc leta žil produkcie zaurie. Rečník předozačelské skupiny Theo Müller je odpovedný artikel Sachských novín v obkručiu, potrichená je potekým tvárožkým, konia inkluzívne přísvušacích produkcijských, zapakovanských a tiež zariadnických vobvukov. Jako příčinu je předozače podalo, že nehodí so tvároškárňa hospodárce jace vopospodárič. Tvároškárňa s vobvukom mozzarella, tak ríka, nie je potrichená. Podľa Sachsenmilch v Leppostoffe je dživanie, že cíti sac dživavých.

0: Čehodla? Kak? Što? Lexia, praši so.
1: A to poma? Haj, če ta betina je o tom přesvědčena.
2: A to sú normálne korky?
1: Haj, kisové so neužívaja.
2: Žotne, ja by radšo jít.
0: Vítaj, taj.
1: Vítaj, Lexia.
2: Dobré ranie, Lexia.
0: S čím experimentuješ, Josefina?
1: S korkami v mězvočku. Vidíš te koleska?
0: Haj, a haj.
2: To so dživáš, Lexia, abo?
0: Haj, opravdže. Nejsem to ještě viděl, ale vím, že se ona rade užíva. Ta korka mězvočku.
1: A čeho dla? Če ta betina chce faudam zadživáč. Vona praj.
2: Funguje tato, Lexio?
0: Korka má viele vůžnoty ve sebi. A se o to postará, že se pory mězvočku pomenča a netrebavši tuk neprodukuje.
1: A pomáda to netkdež přečivo faudam?
0: Indirektně tola. Vůžnota korky je viele hodna. Mimo toho skutkuje tuta zelenina antioxidativna. To reka vona kožu podpěruje zastaruje a škytnu funkciu kože zdrží a obnovia, zo nebe tak spíšne zestariva. Tež mužojo kvádu se kokové koleska na mezvočo a vo tutej lepšine viedža. Nic jenož vaju četa betina.
1: To je potakým přírodný sredk za malo fenku.
2: Jak da poprom tute faudy nastanu?
0: Faudy nastanu, dokež zubi koža vůžnotu a nie je jac tak elastiska. Čevo produkuje za to zamovite kolagén a elastín.
1: A daj me hodač. Když byvaš starší, so to zmení.
0: Tak je. Z přiberacej starobu produkuje čevo menje kolagéna a elastína, štož k tomu vedže, že byva koža čenča a menje elastiska.
2: Vše viele slunca zavišče ty škodí, abo?
0: Tak so praj, haj. A když člověk kúri abo stres doživia, to kožu přidatně počižuje. Tým stavě tvorí ona malé linie abo poupšenia a to menujeme faudy.
2: Janetko, skončně snědám, Josefina, haj. Nevím, jak do to pola tebe ještě traje.
1: Ne, dom jsem hotová. A potom by rade šajku kakao piva.
2: Když mám jači netko zvářit, abo?
1: Haj, prosím.
0: Kriane džin, mamaj.
1: Božeme. Božeme.

0: Ralbičanski šulski kor, jošče je svet poriadku, je napu dživečich.
1: Serbski rozvoz. Povješče. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobro ranje. Korunja svjato Jana Kamencu so přichodže bule na starych ľudži v usmiri. Za to rozširia a zesilnia tam geriatriju, nutskunu a paliativnu medicinu. S tym pak je tiež zviazane jasne vúznače ke koruni praje lekarski direktor dr. Christoph Bittner.
3: Vednistvo, trojka jednače, v obsiedže vše jasne za korunu steja. My sme tiež v písomnym kontakte se s miestčanostu Kamenca a se s krajnym radu knezom Vyčazom a v obieho so jasne za korunu staja a so uznaja k tomu.
2: Za švýty dzień je so budyskim v okresnym semiku analýza predstajeva, pokotriež ma Kamenská korunia lidma vúznam za strôdnické zastaranie regionie. Viednictvo korunie tole jasne odpokazuje. Zaplanovaný kružný obchod pri mostče Mira a Lovských rybiach v Budyšine započnú tutun týdeň dživač. Kež miesto na naprašovanie zdieľi z votoraja najprede z činy nutskunom dželu kieže, kež neposredne pri křižovaní šustí. Vo 3. oktobra chcieďa vonka rošte staječ a potom tvarenie dospunie z votorač. Hižo 18. decembra chce miesto dživa zakončené mieč, potom sú dalšie kroky za vútvor kružného vopkada předvidžané, kež chcieďa vod nalieča 2028 započeť tvarič. Za kletuši Mezinárodný folklórny festival Vúžica je so nimalje cíce či skupinu přizivivo. Zajímna vústupie ve Vúžicu maja miestruhým cúky z Koreje, Puerto Rica a Arménijskie, tak rikaše čera na vúbjorku festivala. Vodbie 4 dňovského svidženia je plánovaný kajš zajšvy, přiušim pak vúbjork situáciu na kultúrnym polu obkečbuje, čiže je na menej penes k dispozícii, tak Katarína Jorková je na předsedka vúbjorka. Prostwy vo spichovanie festivala sú stajene, přizvolené pak peneze ešte nie sú. Kurova Akademia Budyského Rotariového kluba hotuje sa ze zakončacomi probami na svoj benefičný koncert, kýž bude nedelu popodňu Michalskej cirkvi Budyšine. Kež praje vône zamovitý Friedemann Böhme, vobdeli sa na nej dohromady 5,5 spivariu a spivaku. Koncertče zmeja tiež 5 solistov, serbská solistka je Maria Unčova. Kur přewodža orkester serbského ľudového ansambla zhromadne s hosćimi. Cečina spivu koncertného programa v obstii ze cyklusa Počasy Karla Augusta Kocora a Andrija Zilleria. Vúnožky koncerta vinuja sa na dobro svetového programa Rotariového kluba k utupeniu spinálneje mortvice, štež je nimse Kinderlimung. Gmina Halštruska Holár chce nové tvarske ležonosće za domorodných, předčahovacích a naurodníkov odkryč. Gminská rada je na svojom zajšom posiedeniu předače viacerých ležonosćov na všelakých miestnosťach komuny v obsamknova. Na horách, Lenie, Bluniu a dalších sach môža si zajímce přichodže tu iš kišku tvarič. Aktuálne má gmina viacore tvarske ležonosće, kýž sú hižo odkryte. S tutými napravami máte so vúviče komune podpirač a nové živinské rumy nastavač. To bych upovieste, kýž namakače tiež na našich internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Na zemská rajnča kúriava so pomalu zmíny, potom zmijeme dženca. Tožto svonca vostane sucho, živé slibro zalieze dženca z 0 na 23 stopňu a vecik pomalu zaso přibiera.
0: Deštu kvílu, štyri po napu dživečich, nám žane vopkát nepokyju nepředlíža, tož přijedče dere do džencnejšie srede.
1: Serbský rozvoz.
4: Zgromadnie sme młodzi, zgromadnie sme starsi, tu je sam sny pucz nam wiesty. Sam pak nie mu sonić, sam tyś nocyś nankać.

0: Konzleta Korunja sjato ja na kamenco potekim svoju porodu staciu zaurie při tem vostanje, to je vednistvo čara hištera srpskemu rozvosi vopkručivo. Pšičina je niska ličba porodu. To je za hospodarski problem, ale nic jenoš. Za dobre likovanje je menujci tež vista rutina trebna, rozkvađe likarski direktor Korunje dr. Christoph Bietner.
1: To zno dlhší čas tun trend bo, za su šetce jace sa také ličbu žádali, že jen taká tak veľa doby to vpadu v obdživač na leto, že by jen dopokázal, že jen tú kvalitu přinese. Jen vysť čas je to tak bolo, že jo kúža menša korona spotova, a tie najväčšie operácie činíš, napríklad pankreas a také vece, to si mňa šetco za vopak mil, dokýž tam tá logistika s žilami pobrachuje, tá expertíza, a v tých padách je to jasné opronené, že jen praje to služa na centrum. To ja nemám za vopačné, runočasné pak pon rika, že má centrum, co si s takými vecami prvným reže zabierač, a že má sa tam odživa to odlačinič. A za to dal je pon tún základný zastaranský nivou, a to sme mu pon.
0: Hej, a kak netko dále, kak so přichodze kamencu v úsmeria. To zaniče po sledovacej štučce, netko je vosom po napodživečich.

0: Budeske v okresne semik je zaš v tydžen kamencu a v okolinje nemiel v ubudžiu. Tam bie sa menujce predstajva analýza strôdnisko zastarania v regióne. A po tu tédrie kamenská korunia Sviato Jana žaden převulky vúznam za region nima. Tu a tamžno so samostrach širiše zosti korunia na račkach. To pak netriši, kajže Mirčin Venk v rozmove s vednistvom korunie zoniu.
1: Kamenská korunia je vista a vo sebe tiež vážna. Tole posredkovače novému jednačeli korunie Dietmari Einemu runie tak vážne kajž lekárskemu direktori doktori Kristofi Bietnari.
2: To uznače je jasne za Kamenc a tu in konsekvencu tej analýzy som ju nesmo trebne tu dobe in jasne odpokazač.
1: Problematické za nich je napšikvat, zo sú analýzča s odličenskými dátami budeskeje a vojorovskeje kliniky dživali tola nic s kamenskými datami. Obmezovanie na serbský sedlenský rum tež zas pomožne nimaja a núzové ambulance samej kamencu každé leto na 1,4 ľudí zastaruja, stacionárne pády sova sobu nelíčené. Zomuli tole tamne korunie bezeše odpopadneč na tým kamencu dvieluja. Jasne pak je, zo pisa kamenská korunia tu kvílu červené ličby. Tošak je nimo nízkeje ličby porodu pšičina, zo so porodu a stácia zaurie. Přichodže mjóa so korunia hospodársce nešť a voto starač ma so od septembra Dietmar Eine jako jednačel. Jeho nadavk je přeštrukturirovanie korunie a k tomu súša zo ona dále svoj profil vúci, doktor Kristof Bietnar.
2: Koruna šasno so nekotri leta novo úsmiri odpovedujo tomu demografickému újču, to rekate Čežišto budže dále starša bývaca ľudnošť, čím starší jen budže, čím haj Kipre jen ja, a čím Češo se jen činí a čím húštišo jen kore budže a to budže naše Češišče dále vostač.
1: Za to sú miestruji mnúckonu medicínu z novej šefovi lekárku zeselnili a líčbu vožo geriatrisky stáci zvyšili. Pomierne nová núzová ambulanca a taká takýžo silná širogia to budú spolnitej.
2: To je šo na to úsmerené, za to v celku šo dosobšíma a romadže beží a za paliatívnu medicínu sme ma tež ešte ci voži jace nastaj trojka tam sú mu pola dževeč, geriatria tu kvílu pola šešča cicci, što ešte ko voko ešte dále možno, to tu kvílu ešte nejo konkrétne téma, ale to máme mošové vočku a sme to otevrení zaušo, ale to by najprej mo te kondície prúvač.
1: Jasnýši profil a silnýše vúsmerenie pak nereka, zo je korunia jenešišče za starých ľudí. Vo sebe núzová ambulanca v ostane zaušich prají doktor Kristof Bietnar.
2: Kde sa riznú, kde sa storču, alebo zo je možno zasím sa kúšť z vama o vizo, šo to môže k nám pšinč, môže o to staramo, šo môže sa po nás predstaviť, môže to obladamo, dalokož možno sa mu sami o to staramo, je li to nejo možno, máme všetko krutký púč k našim partneram v Budyšine, alebo v Vojorecach, v prvním reže, Drude tež do Drezža, nás tými sa mu otrčímo a ten nám pak jem pokýdajú, alebo te paciente přeozajú, alebo to sa mu pondále staramo.
1: Za tajke základné zastaranie však je korunia kamencu tu a tým vidža tež svoj vúznam.
0: O přechodném vúsmereniu kamenskej korunie je Mirčin Venk rozpravil.

Všetko nastupa prenizáru na lovských rebiach, miła vám rec, so je to viestotnoch přičinla jenice za přeprošených nica zjavnosť, ale snad môžete tam zdaloka přes put poladač. Radworska gminska rada zetka so dženca večer na posedmich, a to minakale na tamnišej vonjovej vobore. A gminska rada Trebin, ta zetka so potom dženca večer sedmich po takim pohodzene požišove do metuarstva. Jutze je gminska rada Dživin narieče, a či zmeja svoj termín v Brezovce jutze večer sedmich. Ha jutze večer sedmich po takim samsem času predstaji Beno Vauda svoju knihu Stavizna staviznički nedošie korunie v Oklecach, a von predstaj tutu v ambulantnej ľadarni pola Šnajdrec v Oklecach, a tam môžete si knihu tiež nedom kúpiť. Hudba spieva celé bez svoju na tutu celé vosebite event môž prajč s čepšeprošení, a to jutze do nemsko-serbského ľudového dživadla. Zhromadne zmeze narodne pripoznatej tereministku Karolinu Ajkec preprošuje Serbská komorná filharmonia na tutun vúriadne koncertne večer jutze na povosmich večer v nemsko-serbským ľudovým dživadle. Čovječ minčinu dođuje Čeche. A to li je skupina Trojozink.

Na tom 7. oktobre vítam vás učebne na Serbský rádiový program z Rešovského studia RBB. Zašatovali ste aktuálny magazín a pri mikrofóne je za vás Anja Kochoč-Švarcová. Žecom vám spätovnú pôdňu v 6. roku s nami.

Janežli až přiobrožujeme se aktuálnym čojňam, kde zazniš predne serský spiu, přiúdaj gluku by mogol byš moto toho dňa. Som si myslíva, to je Tite Štucký, ako nem to slyšeš. Andreas Kejske ju vám uspíva.

0: Och, spívaje meja duša, to je titel nazemského kórového koncerta, ten týždeň sobotu doživieš o koncert v Hršebuzu v Lutherskej cerkvi. Tam ustupujú predný raz či kóre gromáže, a to vokálny ensemble Vúžica a ženskece a muskece kór Sjančojc. S tým, ako to šo organizírujú, je sa náš muzikový redaktor Gregor Klim rozkraňal, to je kórový viednik Gerald Schoen.
1: To je nešedný formát, by je gronio za Jančovský kór, kenč je všude znáte, ale nic tak cestu v Hršebuzu a neco s drugým kórom. Co nás necakuje?
2: Jo, to bužo na kúšte pak koncert, žošte či kóre zgromadne spívajú. A to je nastavo tak, až před poletom južo ten vokálny ensemble, also delegácia ved toho kóra do Jančovec, jo, přišlo, sú pšašali lec mörgu teke s týma kóroma zgromadne spívaš. Jadna ženská tam v kóre je Jota Starka, ved dvema spívarkoma v šulskom kóre tam na Sárskom gymnáziume a kšie s nami zgromadne spívaš. A tak som ja to organizoval.
1: Na nogi stajú.
2: Na nogi stajú.
1: Jo, also kaký program to pán Búža? Búža šo zgromadne se vietek Sárske spívaš, abo kak šo to se organizovali?
2: Ten program tak ugleda, až kúžde kór z jogo repertoára nieco predstajú. Se vie, až vokálny ensemble spíva engelsky abo nemsky, ale te sukšili teke s nami zgromadne spívaš Sárske, a te Jančojské pen predstajú svoje repertoár a nekotáre spívame zgromadne spívame. Letos máme jubileje, also Paul Gerhard má jubileje v tom lieše a tak sme také kerliže nastudovali, tak ako ten koncert se mienujo. Ach, moja duša spíva, to je jeden kerliž od Paula Gerharda a ten druhý je auch Pširoc, to je drogu, to sú te kóre nega juž spívali, to je také jeden spívo, kenč my pen zgromadne s druhým kórom spívame a pen také ši nieco nazimské ako mysliska nazimská od Kocora.
1: A pon som ja citoval, až dva korové viednika tam bužate prezi stojaš a teke zgromadne co spívaš. Ten David Vogel je ten viednik ved drugiego kóra, abo to nebužo?
2: Na to nic nebužo, ale za to som šašov akordionista, ten Vasil Kravčuk, ukrajinský akordionista, ten bužo dva kusa predstajíš Čakona in D-moll od Johana Pachela a Tokata a Fuga od Johana Sebastiana Bacha a to nic na orgelach, ale na akordionie.
1: Pasio, teke, der ja dort jetzt sagt, wer dort hier. A bis schon gut, dass kommen ja probovali se wer, kak ja ta Akustika tam?
2: Ta Akustika wird te zeigt, wer ja wielgen der jetzt. Tonio, jenna zeigt, wer kennst ja nur sein Amschu, tak ugetovana, alle teke za Konzerte. Denn ma pschabe javisho, ma dobro Akustiku, ja.
1: Also Buscha teke ja na Vjasele, da was ako Dirigenta, Kora.
2: Na Kustupat, na Kustupat.
1: A za Vjasele teke ja na Vjasele za našich Göstči, a nento ešte pšeraš, čo kakicas, jo, gase zachopio.
2: Ja, Buscha sobetu, sega styrich, zachopio koncert, ja, kortki pfasche, was im Euro.
1: S tým máme nento náš tip za koniec týždňa v Lubepši Suchárige. Čop šepšo son na zgromadný koncert muskeciego a žinskeciego kúra z Jančojc a vokálneho ansambla Vúžica v Hršebuzu v Lutherskej cerkvi. Učapte žiek sa to rozgrono. Gerald Schoen.
2: Mežik.
0: Ja, tož ten kórový koncert s titulom Och, spívaj meja duša, nedeli na žiaden pád přepasť. Bože, to zavieš ešte nieco za dušu. S kórovým viednikom jo pejedal Gregor Klim.

0: skutečenia.
1: Kristina Klimová stešná ako znajome ze Serskego muzea v mieste, žošio kurátorka svýši žínca svoj píš a šešťas do bostak. Cvonky kupky Serska námša jej učobne gratulujú ako také Spichovenského tovaristva Domunického muzea dešne. Strovie, mec a derimeše žuci jej gratulante za přijúce živenské leto a kradu jasové bostakú svýžin. V kresu ľubeje familie. A steja dostanja ešte Vesobinsku gratuláciu, a to wird Gregora Klima.
2: Welche Pflegeangebote gibt es? Wer unterstützt im Alltag und was kann Nachbarschaftshilfe leisten? Darüber informieren und beraten verschiedene Anbieter heute in Lübbenau. Auch Gesundheitsvorsorge und Möglichkeiten, Krankheiten vorzubeugen, sind Thema. Besucher können ihre eigenen Fragen mitbringen und Kontakte zu Anlaufstellen in der Region knüpfen. Der Gesundheitstag läuft von 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.
1: Ja, to nie je to ta gratulácia boa, ale ja ho dále gratulujem. Katarína Šejcojc zohoze, abo Katka, ako k nej také gronie svýši žínca svoj jadnosti národný žen, starejšej Diana a René jej učobne gratulujete a my se ľubým pestroveniam přizamkňujeme. Šo dobré ježice mi do příchoda a aby se ježice nja doponili.

Na tom 7. oktobre vítam vás učebne na serbskej rádiový program z Hrešovského studia RBB. Zašetovali ste aktuálny magazín a pri mikrofóne je za vás Anja Kochoč-Švarcová. Žecom vám spätovnú pôdňu v přestoku s nami.

Jonežli až přiobrožujeme sa aktuálnym čojňam, kde sa znieš predne serský spiu, přiúdaj gluku by mogol byš moto toho dňa. Som si myslíva, to je titel štucky, ako nento slyšeš. Andreas Kejske ju vám uspíva.

0: Prešobus, přigotujú sa na letosnú noc kreatívnych govorov, ten týždeň sobotu venas vetmejo. Institúcie závody a přerozeša vytvorujú svoje žuria. Také Prešobuske šule gotujú sobu na gymnáziu Ludvíka Leicharta, že mňa sa druhým voriec. Úkniky Dolnosárskeho gymnázia budú namiestne. Co konkrétne majú prítk, je nám ulicovala tamná zastupná direktorka a serbská Stinarga Colette Champatisova.
1: Ja, müssen wir wegen Glutzner Asch smeo mit Tecke, Tom Lische, Sassi Pschipetler bisch. Ten Thema, ja, in Zerskost v modernem Zassugornim ras. Mö mame tam Chi Stazie, ja, nu Stazio se Strastvo, alle, te Oglidaje smeo sebje, ja, nu Svösku, Sersku, Drastvo, Kötarosch, sebje, Pschetstaju, sa, nie wiem, Pischasset Lied, Sestajisch, Sami, mö mame wischti tam, okovo Drastvo wischti, die druge möchnost chi a pobitovania pönjo jaden rosk se wie teke se serskimi poisch scho wie mi pestabami a ten chechi rosch se sabira se nawogami as diskusiu lets muse se nawogi zmenisch aber lets mio tak vestasch ako wenni su
0: jo a kötere ukniki wird gymnasium a budo pedla
1: to so möje 12 kaje wenni su we möjom seminarnem kosu pädagogik ki a togo da uhadam teke z togo aż wenni wiegin rytnio obchada ju ze zishimi tam na tom dniu.
0: Ja, što gronili až nie o to predne raz, až se obžili ošo na noce kreativnych govorov. Kaka jo bova atmosféra s letný raz? Co što tam nás gonili?
1: V letným leše sme v jegin rytmu stáciu mieli, to je tak fantastický bovo. My sme byli na Max Steinbeck gymnázium je. Ta atmosféra jo fantastická bova. Napšau do ja mám za to žetne svoa, dokudaž ja som se tak derje cua a naše stácie sú napšau do ako scovaniu byli a te gesti su se vegin derje planas zuli.
0: Ja, oni Max Steinbeck, letos a Ludvík Leichhardt, to groni přijduce leto bužo noc kreativnych gvou na Dolnosárskem gymnázium, je?
1: Zavíšte, máme na kuste pat lušt. To je tak, až te šule s mňazes horbu kontaktirujú, ne, a jo, přizavíju svoj zájm. A pen mögu to teke raz pšeuzaš, ale to muse se teke s kolegiumom vyt gvosovaš.
0: Ja, nepere, žucime veľa úspecha na letosnej noce kreatívnych gvovo na Ludvík Leichhardtovom gymnázium je bužo serska téma, konkrétne sobetu ja cor vyt zigar 60 až do pounoce. Učovne žek, Colette Champatisova.
1: Jo, až to chyle, ne? Bežomko.

0: skužecenia.
1: Kristina Klimova z Dešna ako znajome ze Serskego muzea huve mišče, žošio kuratorka sviši žinca svoj píš a šešťase de bostak. Cvonky kupky Serska namša jej učobne gratulirujú akoteke Spichovenskego tovaristva Domunijskego muzea Dešnja. Strovie, mec a derimeše žuci jej gratulante za pšiduce živenske leto a kradu jasove bostakove svižin. V kresu ľubeje famili a z teje dostania ešte vesobinskú gratuláciu, a to vet Gregora Klima.
2: Jo, vet sebe je familie smijome ši pestru Vyšinca, vet tvojich enkel Žiši, Marte a Janoša, ktoréž se Žinca vet podňa juža na ten tykajn sviaselitej, vet muskýho Marko, přírodne je žúky Katarine, vet ľubých přízpojšpných stešná z Rónigo, z Görne, Vúžice a Balinia. Žiacime ši šukne napšadu jedernú z robotu a ešte viele, viele zájemných projektov a ústojencov Serskom muzeu, za to nic převiele stresa a se vie přece ľubej ketze a pielne kure.
1: Katarina Šejcojc zohoze, abo Katka, ako k nej teke gronje sviši žínca svoj jadnosti narodne žen, starejšej Diana a René jej učobne gratulirujote a my se ľubem pastroveniam přizamkňome. Šo dobre ježicime do pšichoda a aby se ježicenia doponili.